0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

Ješák uprostřed pole, chladný, netečný. Mí kolegové skončí ve zdech vězení. Nepočítejte se mnou, své místo nezměním. Stavěli z nás barikády.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: No, muzika, dosť muzika. Dej. No, dej mne. Ja budu hrát, no jo. Ja budu hrát. Moje písnička, dej. No. Dobrý usle. Víš, ja si ich půjčit.
1: Morgan, rozumíš?
0: Moje husle budú ja...
1: Stoj! Co je? Ty nepůjčíš? Nedáš? Já tě strelím!
2: Roma, ty si ho nožom?
3: No a čo? Ušťahal revolver, že? Myslíš si, že by nás pošaloval?
2: Čo?
4: Dodýchal.
2: Čo budeme robiť?
1: Najprv zavri maštále. Sekeru máš po ruke?
2: Čo? Tu.
1: Áno, tu je. Chytro, chlapi, vyhodíme pár plánok vedľa kravy a tam ho...
2: No.
4: Ešte. Poď. Ho.
2: No. Hej, ťažký je.
3: Pusti ho do diery.
2: Tak.
3: No. Nech zem unesie jeho hriechy. Padol na moje husle. Celkom ich dodrúzgal.
2: To asi nechcel. A čo teraz?
3: Prečo?
2: Tak začnú ho hľadať.
3: S tým si nerob starosti, no. Zdá sa mi, že poručík Duc práve dezertoval. Červená armáda je už predsa nedaleko.